0: Kvæl du himne, gjort bundt af tig, ja. Kvæl du himne, kvæl du himne, kvæl du himne.
1: 95.5 Dásko Rádió.
2: Dásko Rádió. Dásko Rádió.
1: Te is beleférsz.